ty ga optimist, mají rany ryšana, jako se chovat či vyhod, má red track či an. Bring je na the store, se niko doje, se se chyče jak Dior, jak se chyč drippy jeme echt enam. Seg ma wat či vyli, ka je chrepe bij je kill, soma vyli a je vriendine je coach.